0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Stále si užíváte ten největší hudební výběr. Jarek Hmala vám přeje krásný poslech a my vyrazíme mezi naše nejmenší posluchače. Ptáme se dětí, kdo je to ekolog?
1: Já myslím, že ekolog

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Letní sezóna na horách začíná. Horská střediska investovala přes miliardu a vy to určitě pocítíte. Ano, horská střediska tady u nás letos do rozšíření letních aktivit investovala rekordní zhruba 1,1 miliardy korun. Je to především kvůli výstavbě wellness centra v Dolní Moravě na Orlickou Ústecku zhruba za miliardu. Investice do letní sezóny v horských střediscích se ročně zpravidla pohybují v součtu okolo 200 milionů. Asociace horských středisek to potvrzují a střediska zasahují samozřejmě vám víc do těch peněženek, ale samozřejmě zlepší kvalitu. A pěkně postupně vám nabízí další a další zajímavé věci, tak věřím, že si to užijete, když vyrazíte. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Bacha na podvodníky, bacha na to, komu svěřujete údaje a třeba ze své banky. Varujeme samozřejmě a policie taktéž. Klienti bank podle údajů České bankovní asociace čelili v prvním čtvrtletí tohoto roku téměř 24 tisícům útoků e-shmejdů, kteří z účtu vylákali výrazně více než loni. Podvodníci se pokusili ukrást přes 4 miliardy korun. Banky však klientům samozřejmě pomohly, nikdy to nevyšlo, ale jsou pojištění, tak bacha, jsou stále agresivnější, nesvěřujte údaje nikomu. Mějte pohodu, dobrou náladu a peníze v bezpečí.

0: fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi. Postup máme jistý, ale sezóna ještě zdaleka nekončí. V sobotu 2. května od 17 hodin se na trávníku Šipek z arény představí Ústí nad Labem. Fanzóna otevírá už v 15.30. Těšit se můžete na burgery od Fat Fuck, vyhlášený hot dog od Borka, živou hudbu a další skvělou zábavu. Přijďte si užít parádní sobotní odpoledne na Srbskou. Vstupenky jsou k dispozici na www.fczbrno.cz. Buďte u toho s námi. Fandíme s vámi.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Další skvělé hity jsou připravené tady u nás ve vysílání. Krokodýla Jarek Hemala přeje hezký poslech. No a předtím, než si je dáme bleskovou reakci našich nejmenších. My jsme se jich totiž ve školce zeptali, našich zlatíček, kdo je to farář?
1: Farář to je takový pán, když se narodí miminko, tak ho pokřtí.
2: To je takový pán, když se třeba jako narodí miminko a je spadne s tou maminkou, tak jim utřihne ten pupík.
3: Pan farář je takový pán, který tam pokřtí to miminko, udělá mu na hlavě kříž a taky se za něho pomodlí.
4: Já k němu chodím do kostela a já vím, co dělá. On se modlí za všechny, co umřeli.
0: Kdo je to farář? Nás zajímalo, ptali jsme se nejmenších posluchačů. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovačky a zbrojováci, Šance Národní liga už sice zná svého vítěze, ale na Srbské nás čeká další fotbalové odpoledne. V sobotu 2. května od 17 hodin přivítáme Ústí nad Labem. Už v 15:30 otevíráme fanzónu plnou zábavy, aktivity pro děti i dospělé, skvělé jídlo i pohodová atmosféra. Přijďte si společně užít zápasový den v Šipex aréně. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás na Srbské.
0: Fandíme s vámi. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co děláš? Kopu hrob pro moji zlatou rybičku. A proč tak velkej? No, ona je v tvém kocourovi.

ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokovýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, sezóna vrcholí. V sobotu 2. května od 17 hodin nás na Srbské čeká další domácí utkání. Do Brna dorazí Ústí nad Labem. Přijďte vytvořit atmosféru, která požene zbrojovku za výhrou a možná i za rekordem počtu získaných bodů. Nabitá fanzóna startuje už v 15:30. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID na webu fczbrno.cz. Na viděnou v sobotu na Srbské.
0: Fandíme s vámi. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ellie Goulding na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 2. května. Krásné sobotní ráno přeje z Krokodýla. A z víkendové snídaně Martin.
1: A Petra, hezké ráno. Muzeum města Brna, jak už od nás víte, chce nad hlavním nádvořím Špilberku postavit trvalou prosklenou střechu. Jak to aktuálně vypadá, uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin a komedii Lazebník Sevelský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. z Krokodýla další hity, jako třeba Michael Jackson. Taylor Swift a Olga Lounová. V 7 hodin pro vás máme také předpověď počasí a zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centru Brna teploměr ukazuje 7 stupňů, v Pohořelicích jsou tu pouhé 2 stupně nad nulou. Během odpoledne počítejte s teplotami mezi 21 až 24 stupni a k tomu převážně jasno jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Tak krásný sobotní den přejeme z Krokodýla.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Muzeum města Brna chce nad hlavním nádvořím Špilberku postavit trvalou prosklenou střechu za zhruba 80 až 100 milionů korun. Má umožnit víc kulturních akcí i za deště a oživit hrad. Památkáři jsou ale zatím rezervovaní a projekt dál posuzují. Skleněná konstrukce má stát na sloupech a překrýt většinu nádvoří. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa obešla schválení kongresem a povolila prodej zbraní v celkové hodnotě přibližně 179 miliard korun svým spojencům na Blízkém východě, včetně Izraele, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů. Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím a upustil od požadavku na přezkoumání prodeje kongresem. Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole 2. ligy remizovali 1-1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají 4bodový náskok na 4. Opavu, která má zápas k dobru. 5. je Příbram po domácím vítězství 2-1 nad Českými Budějovicemi.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Omezení na D1 mezi 198. až 195. kilometrem směrem na Prahu. Probíhají tam práce na silnice a vozovka je tam zúžena, tak s tím počítejte a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 7. hodině sobotu 2. května roku 1926. Právě 2. května vznikla populární loutková postava Hurvínek. To znamená, že Hurvínek dnes má z té narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli zjistíme, kdo další slaví.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pavlík nese plný ruksak jablek a maminka se ptá, odkud je máš? Od souseda. A on o tom ví? No jak by ne, vždyť mě honil.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 9 minut po 7 hodině, sobotu 2. května, den, kdy svůj svátek slaví všichni Zikmundové, což je mužské křestní jméno německého původu a vzniklo ze staroněmeckého jména Sigimund, neboli Sigi vítězství, Sigi a Mund ochrana. Vykládá se tedy jako ochránce vítězství nebo vítězná ochrana. Milí Zikmundové, všechno nejlepší k vašim jmeninám přejeme a gratulujeme i k narozeninám, které dnes slaví frontman kapely Olympic Petr Janda 84. narozeniny, herec Vladimír Javorský má 64. zpěvačkám Lily Allen slaví 41. narozeniny, fotbalista David Beckham slaví 51. narozeniny a herec Karel Dobrý ten slaví 57. narozeniny. A slaví také další muzikant a skladatel Ondřej Soukup, ten má 75. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak přejeme všechno nejlepší a velká gratulace Hurvínkovi, který dnes slaví sté narozeniny.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Počasí má dnes být přímo ideální k tomu vyrazit si někam ven do přírody. Třeba vyšlápnout si na mnější horu a prohlédnout si nová zvířátka, nová mláďata tam mají. Jaká, tak to nám prozradí mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Jaro je v naší zoologické zahradě v plném proudu a vítáme nová mláďata. Například u bizonů, ale také u velmi zajímavého jelena milu. Mláďata hlásí i lišky polární a korzaci. A mláďata nesmíte minout ani u kapibar, kde jich je letos už 5 a velkou pozornost stále přitahuje i naše malá lvice narozená v loňském červenci. Pokud máte u sebe diář, tak si rozhodně zapište datumy 12. května, kdy tu bude další z pravidelných přednášek o biodiverzitě, tentokrát o netopírech. V sobotu 16. května nás pak čeká oblíbená brněnská muzejní noc a 30. května úplně v samotném závěru tohoto měsíce pak Mezinárodní den biodiverzity. Vše ale směřuje k datu 13. června, kdy v zoo otevřeme rozšířený výběh pro lední medvědy se dvěma novými členkami. Pro návštěvníky se také konečně otevře i celý návštěvnický okruh a bude u toho i HC Kometa Brno. Chystáme toho opravdu hodně, tak se za námi stavte. Máme otevřeno od 9 do 6 a nezapomeňte, že pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich a my děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
1: Chtěl bych teda Rádio Krokodýlu poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Za týden touto dobou mnozí budou ještě vyspávat. Někteří možná budou mít i trošičku bolehlav a drobnou kocovinku, ale každopádně všichni budeme mít za sebou skvělou událost, brněnský majáles a také oslavu 32. narozenin Rádia Krokodýl, protože příští pátek už to bude tady. Ano, 8. května na brněnském výstavišti oslavíme 32. narozeniny a zároveň i brněnský majáles. Spousta kapel, všechny je určitě znáte, a také dvě VIP vstupenky pro vás. Pro vás, naše velmi ideální posluchače, dva Gold VIP vstupy a k tomu vlastní soukromá WC budka Rádia Krokodýl. Určitě víte, že můžou být vaše i s tou WC budkou, pokud nám napíšete, co byste proto byli ochotní udělat. Vaše nápady stále ještě můžete posílat na studio@krokodil.cz, pak je samozřejmě budete muset i splnit. Nezapomeňte připsat telefonní číslo a jméno, tak se na vás těšíme.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej.
2: Non-stop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Natasha Bedingfield na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní v sobotu 2. května a v 8 se dozvíme od Peti, co je nového.
1: Hezké ráno, řidiče v Brně čekají od příštího týdne další dopravní omezení, víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8 hodině další hity z Krokodýla, Olivia Newton-John a John Travolta, jejich mega mix z Pomády. Také The Colors. Z českých hitů, například Eva Farná.
5: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plát, když k tomu...
0: 8 hodin na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Dnešní odpolední teploty 21 až 24 stupňů a k tomu převážně jasno. Krásný sobotní den, užijte si ho s Krokodýlem.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče v Brně čekají od příštího týdne další dopravní omezení. V pondělí začne úprava křižovatky u 4. brány výstaviště v Křížkovského ulici. Vznikne tam kruhový objezd, který má zlepšit plynulost dopravy. První etapa potrvá do konce června a úplně uzavře spojku mezi Bauerovou a Křížkovského ulicí. Pacientek, kterým lékaři diagnostikují rakovinu během těhotenství, podle odborníků v poslední době přibývá. Přičítají to včasnější diagnostice i vyššímu věku rodiček. Onkologické onemocnění ale nemusí znamenat ukončení těhotenství. Na možnosti léčby i specializované péče upozorňuje projekt Expedice 2 životy. Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích 6 až 12 měsíců. Ve spojené zemi NATO teď slouží okolo 35 000 amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu uvažoval americký prezident Donald Trump na začátku týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merce kvůli postoji k válce v Iránu. Na střídačku hokejistů Komety Brno se jako hlavní kouč vrací majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. 52-letý Zábranský vedl Kometu naposledy v roce 2021. Dvakrát tým dovedl k triumfu v extralize.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. S omezením počítejte na D1 mezi 198. až 218,5 kilometrem v obou směrech, tedy jak na Prahu, tak i na Vyškov. Tam budou na krajnici probíhat práce údržby až do dnešní 17. hodiny. Tak s ním počítejte a pokud máte další informace, zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8. hodině na Krokodýlu. Krokodýl cestovatel vyrazí na jedno místo v blízkosti Baťova kanálu a zároveň snad přinese i tip na výlet, tak se nechte inspirovat, počkejte si na podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč si blondýnka v kině sedá do první řady? No, protože chce vidět film jako první.
3: Mám prostě od

0: Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými se vydáváme do školky v Řečkovicích, abychom zjistili, jestli už někdy slyšeli něco sprostého. Protože se ptáme, kdo je to sprosták, tak mají v tom přehled?
2: Jo, ty lehký. Třeba sprosták říkat sprostý slova.
3: Třeba řekne něco sprostýho vždycky. Když něco se mu nelíbí, tak řekne na to sprostý slovo.
4: Někdo křičí úplně.
5: Tak protože je to takovej nehodnej pán a prostě nemá třeba děti rád.
6: On není hodný a potom jde někdy do pekla.
1: Tak jste to slyšeli, sprosťáci nejsou hodní a skončí v pekle. To jsou Zlatíčka Rádia Krokodýl a odpovědi na otázku, kdo je to sprosťák.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
7: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease lightning?

0: Krokodýl cestovatel.
1: Je to Krokodýl cestovatel s inspirací na výlet. Tentokrát vyrazí na Hodonínsko do obce Sudoměřice, 6 kilometrů jihozápadně od Strážnice. Jméno vesnice v nejstarších dokladech v podobě Sudomířice bylo odvozeno od osobního jména Sudomír. A význam místního jména je Sudomírovi lidé. Nachází se v turistické oblasti Slovácka, dříve především oblast zemědělská, dnes spíše vinařská obec a leží na turisticky oblíbeném Baťově kanále. Podhůří Bílých Karpat, hned u hranic se Slovenskem. Navštívit tam můžete technickou památku Výklopník a také je tam k dispozici půjčovna lodí a houseboatů. Baťův kanál můžete objevovat i ze sedla kola a samozřejmě i z vodní hladiny. No a pokud byste chtěli poctivě dodržovat pitný režim, tak v Sudoměřicích díky velmi dobrým klimatickým podmínkám se mohou místní vinaři pyšnit také velmi kvalitními víny, takže i občerstvení určitě bude po ruce. Sudoměřice, tip Krokodýla cestovatele na výlet třeba už tento víkend.
0: Radio Krokodýl. Je dobré mít někoho rád.

0: 3 minuty před 8:30 na Krokodýlu Katy Perry. Další hity už za chvíli budou Kabáti, Nelly Furtado a také kapela Lucie s jejich Amerikou. Ale ještě předtím se podíváme na to, komu Rádio Krokodýl pomáhá. Pokud o někom víte, komu bychom mohli pomoci, napište nám pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: právě.
1: S krokodýlem teď vyrazíme k brněnským strážníkům. Jejich mluvčí Jakub Ghanem nám prozradí, jaký měli týden.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V uplynulém týdnu strážníci zamířili například do Židenic, kde byl v tmavém autě stojícím na slunci zavřený schvácený pes. Mladou majitelku rychle našli a jen díky tomu nakonec nevytloukli okénko. Ženu podezírají z týrání zvířat a ve správním řízení hrozí pokuta do 1 000 000 korun. Jiné auto strážníci zastavili v noci u Malinovského náměstí. Jeho řidič očividně spěchal, projel zákazem vjezdu, neměl žádné doklady a nakonec nadýchal přes 2,5 promile alkoholu. Může skončit ve vězení. Růžový věneček z květinářství ukradl v pondělí v Pekařské ulici 47-letý muž. Nasadil si ho na hlavu a odešel s ním na úvoz, kde ho chytili strážníci. Byl to už jeho 7. přestupek od půlky dubna a tak dostal pokutu 10 000 korun. Věneček musel vrátit do obchodu. A ve Slatině strážníci v úterý odchytili zatoulanou ovci. Majitel vyslal 2 pomocníky, kteří jimi pomohli zahnat zpět na pozemek. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Tak jste to slyšeli. Pán chtěl věneček a stejně o něj přišel a ještě o to stálo 10 000 korun. Tak to jsou případy, které v tomto týdnu řešila městská policie. Děkujeme za informace, Jakub Ghanem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
4: Ano, slyšíte správně.
3: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
4: Žádné dlouhé čekání.
3: Profesionální montáž a rychlá realizace.
4: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
3: nebo telefon 724 100 122.
4: Klimatizace Břeclav.
3: Řešení proti letnímu horku.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Postup máme jistý, ale sezóna ještě zdaleka nekončí. V sobotu 2. května od 17 hodin se na trávníku Šipex Arény představí Ústí nad Labem. Fanzóna otevírá už v 15.30. Těšit se můžete na burgery od Fat Fuck, vyhlášený hot dog od Borka, živou hudbu a další skvělou zábavu. Přijďte si užít parádní sobotní odpoledne na Srbskou. Vstupenky jsou k dispozici na www.fczbrno.cz. Buďte u toho s námi.
0: Fandíme s vámi.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Leny a hello na rádiu Krokodýl před 9:00, sobota 2. května a na 9:00 Peťa a aktuální zprávy.
1: Hezké dopoledne a ještě dnes musí cestující počítat s výlukou tramvají 1 a 6, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin a komedii Lazebník Sevelský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. hodině ty největší hity z 90. let budou Ace of Base. Také R.E.M. A mezi nejdevadesátkami nemůžou chybět Depešáci. Za minutu bude přesně 9 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 245 korun.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Soběšicích tam je 15 stupňů, za to třeba v Pohořelicích je pouhých 10 stupňů. Tak to je tak zhruba rozpětí aktuálních teplot na jihu Moravy. Ty odpolední budou ještě vyšší. 21 až 24 stupňů a k tomu převážně jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ještě dnes musí cestující počítat s výlukou tramvají 1 a 6 na ulici Lidické. Jednička jede v úseku Malinovského náměstí Kořískova, odklonem přes Konečného náměstí Technologický park a vozovnu Medlánky. Linka 6 je z Moravského náměstí odkloněna do smyčky Štefánikova čtvrť. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují linky X1 a X6. Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. Ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti a každodenně je pije asi čtvrtina z nich. Ruský prezident Vladimir Putin údajně osobně dohlíží na vývoj nových zbraní. Podle šéfa Ruské korporace pro atomovou energii Alexeje Lichačeva mají vznikat na základě nových fyzikálních principů. Odhalení přichází v době stále více se vyhrocující situace ve světě. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv nedávno přímo varoval před jadernou hrozbou. Údajně měl pohrozit reálnou možností jaderné apokalypsy. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z play-off NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující sedmý zápas si vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, opatrně na D1 175. kilometr ve směru na Prahu, tam je odstavené osobní auto. Pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Po 9. hodině na Krokodýlu největší hity z 90. let a chystáme i další slovíčka z brněnského Hantecu. Nabídneme vám i soutěž o vstupenky na utkání zbrojovky i prachy do ruky. To všechno mezi 9. a 10. hodinou.
1: Rádio Krokodýl.

50. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Farář zpovídá mladou dívku. A jiné hříchy už nemáte, milé dítě? Dívka nesměle. No snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, že jsem hezká. Farář mávne rukou, říká, ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Každý den na Krokodýlu slovíčka z brněnského Hantecu. Tak i dnes nebudeme zahálet, procvičíme mozkové závity. Honza Ženek Hlaváček pro nás opět něco přichystal. Co to bude, Žanku, tentokrát?
2: Zdar jak svině z Kroxny, moji milí. Už vám někdo řekl, že máte gramlavý kolky? A víte, co to znamená?
1: Peťo, řekl ti někdo?
3: Mě řekli, že mám gramlavý ruce.
1: No, kolky asi ruce nebudou, tak to bude něco jiného, gramlavýho. Co si o tom myslíte v ulicích Brna?
4: Nešikovné ruce.
5: Nešikovný ruce, prsty.
6: No, tak jsou prostě levý. Tak jako něco jakoby nešikovný, ale co můžou být kolky?
4: Kolky, nevím, přirození.
1: Tak i naši posluchači měli podobné problémy jako ty, co to ten kolek může být a přirození to rozhodně není. A Ženek nám to vysvětlí, co to tedy jsou ty gramlavý kolky.
2: Gramlavý kolky jsou nešikovný prsty, nešikovný ruce.
1: No, takže jsi byla blízko.
3: Odmala už jsem takhle Hantecu. Byla jako označena.
1: Gramlavý kolky, nešikovný prsty, nebo možná i nešikovné ruce. Další slovíčka z brněnského Hantecu. No a doufám, že jste se obohatili a až bude soutěžní kolo Hantecu, takže nám zavoláte a budete vyhrávat.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99.
7: Dámy tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Společně s vámi fandíme brněnské zbrojovce a pokud chcete fandit přímo na stadionu dnes na utkání zbrojovky proti Ústí nad Labem, tak si zavolejte do Krokodýla 603 103 103. Linku jsem právě teď uvolnil a ten, kdo se dovolá nejrychleji a pořádně nám zafandí, předvede, jak by fandil na utkání, Petra to posoudí, jestli to je dostatečně kvalitní, tak ten může na dnešní utkání zbrojovky proti Ústí nad Labem vyrazit osobně. Dvě vstupenky jsou pro vás připraveny. Začíná se v 17 hodin, takže čas na to, abyste tam dorazili, ještě máte. A kdo pak se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin. Haló. Slyšíme se?
2: Ahoj, tady Irena.
1: Ahoj, odkud voláš?
2: Jedu z Brna do Pohořelic.
1: Na výlet?
2: Ne, my tam bydlíme. Byli jsme v Brně něco nakoupit. Jo,
1: takže z nákupů.
3: Možná odpoledne pojedeš zase zpátky. Jako.
1: Odpoledne zpátky by zase na fotbale.
2: Tak to by bylo super.
1: Fakt? No a věděla bys, ano, jak pořádně zafandit zbrojovce?
2: Zbrojovka.
1: No, tak já chápu, že když jedeš v autě, tak nemůžeš tak hulákat jako na stadionu.
3: A člověk se stydí před celou Jižní Moravou, že jo?
1: No právě,
2: ano,
1: ale
2: přesně tak.
1: Věřím, že dnes v 17 hodin na utkání zbrojovky proti Ústí nad Labem to bude silnější a větší.
2: Určitě.
1: Jo, pořádně se do toho opřeš, slibuješ?
2: Ano.
1: Tak ty dvě vstupenky na dnešní fotbalové utkání jsou tvoje, gratulujeme.
2: Děkuju.
1: Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásný víkend. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Mistrovství České republiky závodů automobilů do vrchu Zámecký vrch Likvy Moly se koná 2. až 3. května v náměstí nad Oslavou. Tréninky od 8, závody v sobotu od 13 a v neděli od 10 hodin. Více jak 100 jezdců. Závody, na kterých nesmíte chybět.
8: Podpořil Kraj Vysočina a společnost Likvy Moly.
9: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
10: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
14: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibroza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moc skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtáhne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
1: Díky Krokodýle máme velkou radost.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky jsou k mání právě teď na rádiu Krokodýl na lince 603 103 103. Teď se mi uvolnil. Všichni máte stejné startovní podmínky. A když se dovoláte jako první a správně tipnete krokodýlí zvuk, tak Petra zaloví v kapse a vytáhne
2: 97 950 korun.
1: Tyhle prachy Peťa nosí po kapsách. Ta
2: no
1: se má,
2: víš.
1: Co?
2: To jsem odkoukala od tebe.
1: Tak kdo pak se dovolal jako první? Halo, tady Martin.
3: Dobrý den, tady Jana.
1: Dobrý den, Jano. Odkud voláte?
3: Z Brna.
1: Přímo z Brna. A jaký máte víkend? Odpočíváte? Chystáte něco
3: krásný,
1: zajímavého?
3: Krásný sluníčkový venku v přírodě.
1: Takže i nějaká zahrádka nebo jenom procházka?
3: Ne, vycházky.
1: Vycházky. Ano, je skutečně krásně, tak si užijte vycházky a teď nastražte uši. Pouštím krokodýlí zvuk. Co by to mohlo být?
3: Já si myslím, že je to rozmáčknutí pufovaného chlebičku.
2: To je takový ten rýžovej, Martine. No, to Martin to nezná. No.
1: Já jsem teď trošku vyvalil oči, protože vůbec nevím, co to je pufovaný chlebíček, ale no, důvěřuji, Petře, tak ano, ten rýžový chlebíček a jeho rozmáčknutí.
3: Ano.
2: Tak jako zní to tak.
1: Mohlo by to. Petro, ty s tím máš zkušenosti s chlebíčkem.
2: Ano,
1: pufovaným.
2: Já jsem to jedla samozřejmě.
1: Ano. Tak teď důležité, jestli si někdy dal i náš arbitr. Tady je jeho odpověď 97 950 korun.
2: Stejně jako Martin, ne.
1: Bohužel, tak popřemýšlejte a kdyby vás něco napadlo, částka se zvyšuje. Mějte se hezky, krásný
3: ano,
1: víkend.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou.
4: LK Clean. Úklidová firma s profesionální kvalitou úklidu. Jen prověření a vyškolení úklidoví pracovníci. LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří a open space, ale i komerčních prostor, ordinací a společných prostor bytových domů. LK Clean. Nechte si nezávazně spočítat nabídku na váš úklid a jako bonus teď získejte k úklidu dvakrát ročně mytí oken zdarma. LK Clean. Prostě profesionální úklid v Brně. Více info a objednávky na telefonu 603 480 910 nebo na lkcleanbrno@gmail.com.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
0: Rádio Krokodýl. 90 v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90 v 9 na Rádiu Krokodýl.

0: Jennifer Lopez na Krokodýlu mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině. 10. to bude za okamžik a taky to opět Peťa a prozradí, co bude ve zprávách.
1: Hezké dopoledne, ve zprávách se podíváme do jedné cukrárny, kde si musí zákazníci platit za to, že jim umí sklenici.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. další hity z Krokodýla John Jett. Ava Max. Z českých hitů projekt Gump. Za minutu bude 10 hodin na Krokodýlu předpověď počasí, zprávy i informace z dopravy.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 245 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme aktuálně 18 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy mezi 21 až 24 stupně a k tomu převážně jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 10, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Obyvatelé sídliště v Brněnské Bystrci trápí nedostatek parkovacích míst. Situaci navíc komplikují práce na prodloužení tramvajové trati na Kamechy. Projekt za téměř 2 miliardy korun začal loni v únoru a potrvá do konce příštího roku. Město teď hledá možnosti, jak výpadek parkování alespoň částečně nahradit. Na vysoké školy se hlásí silné ročníky. Počty přihlášek rekordně rostou. Největší zájem je o studium na lékařských, filozofických nebo pedagogických fakultách. Před 4 lety hlásily střední školy problémy s vysokým počtem uchazečů o studium. Teď se stejná generace hlásí na české univerzity, které potvrzují, že přijímají rekordní počty přihlášek na bakalářské a magisterské programy. Majitelka jedné cukrárny jižně od Vídně začala zákazníkům účtovat příplatek za to, že personál umyje použité nádobí. Sklenice nebo pohár vyjde na 17 korun za kus. Když si toho zákazníci všimli a stěžovali si, bylo jim řečeno, že jinak by pití dostali do papírového kelímku. Většina z nich uvedla, že v cukrárně byla naposledy. Českou hokejovou reprezentaci dnes čeká velmi těžká prověrka. Na českých hrách vyzvou Švédsko. Od 16 hodin se tak v Českých Budějovicích na turnaji Eurohockey Tour utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finy 3-2. Švédové deklasovali Švýcary 8-1.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl s omezením, počítejte na D1 mezi 198. až 218. kilometrem až do 17. hodiny. Na krajnici probíhají práce údržby v obou směrech. A pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Pošleme to dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 10. hodině pro vás na Krokodýlu chystáme rozhovor s Alešem Svobodou, českým vojenským pilotem a také prvním českým astronautem vybraným po vzniku samostatné České republiky. Tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Oh.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde host do restaurace a objednává si u vrchního. Prosím dvě vajíčka, jedno natvrdo až do zelená, druhé napůl syrové. Dva připálené tousty, rozteklé máslo a dva plátky slaniny. Z jedné strany syrové a z druhé spálené. A k pití prosím slabou a studenou kávu. Omlouvám se, pane, ale to asi naši kuchaři nesvedou. Jak pak by ne? Včera se jim to podařilo.

0: Na Krokodýlu jsme v týdnu vyspovídali Aleše Svobodu, českého vojenského pilota a také prvního českého astronauta, který byl vybrán po vzniku samostatné České republiky. Rozhovor to byl zajímavý, vedl ho Tonda, tak si ho pojďme připomenout.
1: Vy jste v téhle chvíli, ruším vás, v Německu, kde postupujete třetí a závěrečný blok přípravy v rozsahu 187 výcvikových hodin. Nastoupil jste 16. března. Kdybychom vaši přípravu na let do kosmu měli předělat do sportovní terminologie, tak běh na 400 metrů, to je váš výcvik. Jste už v cílové rovince?
2: Cílové rovince určitě ne, protože vlastně obecně je ten výcvik rozdělený na dvě takové hlavní části. Jedna je ten základní výcvik a druhá část je příprava na ten samotný let. A teď vlastně jsme v závěrečné části té základní přípravy, toho základního výcviku. To znamená, že jsme někde, dejme tomu, závěrečné rovince prvních 200 metrů. Z těch 400.
0: Říká na rádiu Krokodýl Aleš Svoboda, novodobý český astronaut, a už za chvíli v rozhovoru pokračujeme. Krokodýl.

0: espresso macchiato.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Projekt Gump, protože to nevzdám na rádiu Krokodýl a protože to nevzdám, by si mohl říct i Aleš Svoboda, český vojenský pilot, který kromě toho, že pilotuje nadzvuková letadla JAS-39 Gripen, byl v roce 2022 byl také vybrán Evropskou kosmickou agenturou do záložního týmu astronautů a stal se prvním českým astronautem vybraným po vzniku samostatné České republiky. V týdnu si s ním povídal Tonda.
1: Vím, že je to ještě hodně, hodně daleko, podzim příštího roku, ale budete si třeba brát do kosmu sebou nějaký talisman? Vím, že tam byl vynesen krteček český, budete si brát něco vy? Už jste nad tím přemýšlel?
2: Tak my tam hlavně budeme brát 13 českých špičkových vědeckých a technologických projektů, které budou tvořit tu hlavní náplň mise. To znamená, jsou to projekty zaměřené mimo jiné například na výzkum v oblasti imunologie, léčby nádorových onemocnění nebo na pokročilé materiály, nanoroboty nebo výzkum v oblasti biologie, radiační fyziky. Máme tam i jeden projekt, který je čistě zaměřený na podporu vzdělávání, na podporu takzvaných STEM oborů, to znamená vědeckých, technických, inženýrských oborů, kde kam budou přímo zapojení žáci, studenti základních a středních škol a učitele. Takže to je ta hlavní náplň, co se týče nějakých, řekněme, symbolických věcí, tak pět teď řeší. Nicméně tam ta snaha je, aby všechno, co se bude brát, tak mělo nějaký širší přesah, nějakou návaznost na věci, které jsou ryze české, k čemu mají lidi nějaký vztah, aby například chceme sebou brát hokejový puk, chceme s tím spojit i nějakou spolupráci a projekty na podporu mládeže a sportu, takže to jsou zhruba ty směry, kterými se chceme ubírat.
0: Říká na Krokodýlu Aleš Svoboda o tom, jak se připravuje na let do kosmu. Za chvíli pokračujeme.
3: Kdo se žení? Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
4: Kdy?
3: Kdykoliv, záleží na domluvě.
4: Kde?
3: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
4: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
5: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: XXL Shopping Mány je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Je dobré mít společnost na cestách.

0: krokodýlu pokračuje rozhovor, který v týdnu vedl kolega Tonda Kala s Alešem Svobodou, českým astronautem, který se připravuje na let do vesmíru. A povídali si třeba i o jídle.
1: Když budete 2 týdny v kosmu, pokud se nepletu, to bude krátkodobá mise, ty se liší, delší jsou půlroční, pak jsou 2 týdenní, pravděpodobně budete na tu 2 týdenní. 2 týdny budete jíst kosmickou stravu. Co si dáte prvního, až se vrátíte domů na pevnou zem a domů?
2: Já, tak to fakt nevím. Já myslím, že ty 2 týdny nejsou nějak dramatická doba na to, abych to zvládnul s nějakým, řekněme, jídlem, které ne je úplně standardní. Nicméně, se týče délky té mise, tak výhodou právě těch krátkodobých 2 týdenních misí je obrovská efektivita, protože tam vlastně ten astronaut se plně věnuje těm národním projektům, je možné ho využít daleko víc, daleko efektivněji, než to při těch dlouhodobých misích. Tam ten astronaut má na starosti údržbu té orbitální stanice, má tam na starosti výstupy do otevřeného prostoru, dokování různých kargo, prostředků kosmických a celou řadu dalších věcí. Jenom pro představu, vlastně my během té 2 týdenní mise uděláme stejné množství práce, jako se standardně u těch dlouhodobých udělá, dejme tomu, během nějakých 2 až 3 měsíců. Takže i co se týče vlastně efektivity a nákladovosti, tak jdeme tou vysoce efektivní cestou.
0: Říká na krokodýlu Aleš Svoboda, český astronaut, který se připravuje na let do vesmíru. Za chvíli rozhovor pokračuje, teď si ještě připomeneme, komu pomáháme.
3: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
4: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
3: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
4: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
3: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlu pokračuje rozhovor s Alešem Svobodou, českým astronautem novodobé historie. V týdnu si s ním povídal Tonda, tak si ten rozhovor připomínáme, protože to stojí za to.
1: Když se podíváte zpátky, už to jsou 4 roky, kdy jedete na neuvěřitelném tobogánu, do slova a do písmene. Nezalitoval jste někdy?
2: No, tak to se teprve uvidí, až jak to všechno dopadne, ale pro mě je vždycky důležitý ten výsledek. Chápu, že pro spoustu lidí je důležitá i ta cesta, na tohle úplně moc nevěřím, ale to se uvidí. Já myslím, že je to obrovská příležitost pro Českou republiku, pro průmysl, který je vlastně zapojený, české firmy jsou zapojeny do těch 13 experimentů, pro špičková vědecká výzkumná pracoviště, kde opravdu máme tam zapojený ten top, co tady v Česku máme. I samozřejmě ta podpora vzdělávání a vůbec, řekněme, taková ta inspirace, motivace pro tu mladou generaci, protože to, co my vnímáme, tak tam ta mladá generace potřebuje vidět, že se tady dělají v Česku velké ambiciozní projekty, že tady je nějaká vize a ty lidi potřebují před sebou nějakou výzvu, takže to my vidíme, že funguje všude jinde, takže já věřím tomu, že to bude fungovat i u nás.
1: Člověk si možná řekne, posluchač Rádia Krokodýl, a kde se dá sehnat takový kontakt na kosmického adepta Aleše Svobodu? Je to velmi jednoduché, svět je malý. Ale Svoboda má sestru, jmenuje se Markéta Svobodová a šéfuje u nás klubu Rádia Krokodýl a v Krokodýlu je v podstatě od prvotních dnů, takže tudy vedla ta cesta. Aleši, já vám držím palce, ať se daří a ať se vám splní váš sen.
2: Děkuju a mějte se moc hezky. Díky za pozvání do rozhovoru.
0: Krásný rozhovor s Alešem Svobodou, českým astronautem, v týdnu vedl Tonda. My jsme si ho teď připomněli a držíme pěsti, ať ten výcvik proběhne co nejlépe a hlavně, ať se vydaří ten let do vesmíru.
3: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favor It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Yamaya, taky.
6: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám,
5: sedím.
6: Strouhám,
5: flambuju.
6: Hasím.
5: Slejvám.
6: Utírám.
5: Solím.
6: Pepřím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival.
6: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Non-stop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
9: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
10: Ano, slyšíte správně.
9: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
10: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
10: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
10: Klimatizace Břeclav.
9: Řešení proti letnímu horku.
3: Krokodýl.

0: lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím
1: mířím. Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Alexandra Sten na rádiu Krokodýl, mistr saxobit před 11. hodinou. Předtím, než začneme hrát hity na vaše přání, si ovšem dozvíme, co je nového. Peťa připravila na 11. další aktuální zprávy.
1: Hezké dopoledne. Dobrovolníci z drony v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat před sekačkami. I o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. jak už jsem naznačil, budeme hrát hity na vaše přání. Vy si budete moci vybírat na lince 603 103 103 od 11. až do 12. a odstartuje to Rihanna. 11. tu bude za minutu.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 245 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme už téměř 22 stupňů, v Hrušovanech tam je pouhých 17,5 stupně, ukazuje teploměr. Během odpoledne 21 až 24 stupňů a k tomu polojasná obloha. Krásný sobotní den přejeme z Krokodýla.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa obešla schválení kongresem a povolila prodej zbraní v celkové hodnotě přibližně 179 miliard korun svým spojencům na Blízkém východě, včetně Izraele, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů. Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím, a upustil od požadavku na přezkoumání prodeje kongresem. Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1-1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají 4bodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2-1 nad Českými Budějovicemi.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl, a pozor na nehodu, která se stala na Znojemsku. U Čejkovic se srazila dvě osobní auta, naštěstí je to bez zranění, přesto projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: po 11. hodině do studia Krokodýla dorazil i Jirka. Ahoj.
1: Ano, budou hity na přání, možná už tak trošku letní, že jo? Počasí dneska určitě bude parádní, tak začínáme.
0: Užijte si to, tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Krokodýl, tady vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hity na přání, právě teď začínáme. Pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo. Díky, že posloucháte. Až do 12. hodiny náš interaktivní pořad, se s námi můžete spojit v hitech na přání. Jdeme na brněnskou přehradu, kdo se dovolal? Krokodýl.
2: Dobrý, ahoj, čau všem. Takže v rychlosti, ať to zmáknem, moji syní David Honzík, Ivan Brambořík, Jirka Luděk a Zdenda Gedhans a ten, ještě jednou jsem chtěl říct, sakryč práca.
0: To nevadí, je, to vůbec nevadí.
2: No dobře, dobře, tak tomu to taky přeju.
0: Určitě bude vědět.
2: Kocourovi a vám do rádia Krokodýl.
0: Moc děkujeme. Tak, zdravíme na brněnskou přehradu a vy si zavolejte taky. Začínají hity na přání s Jirkou.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Tohle je vaše rádio, rádio, které hraje na celé Brno, celou Jižní Moravu. Teď podle vás, Jirka s vámi. A taky vy, z Brna míříme do Pohořelic. Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Zdeněk.
0: Zdeňku, zdravím. Tak co vybíráš, pro koho?
1: To pro všechny, co mě mají rádi, no.
0: Tak my tě máme taky rádi, tak hrajeme i tobě. No a celé tvé rodině do Pohořelic, jsi pro?
1: Ano.
0: Všer na zvednutí nálady. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji.
0: A vy volejte 603 103 103 kroku díla.

Tak Rokulí Dušan, do Pohořelic, teď máme zahrát všem do práce, taky k Milosrdným bratřím, kde se poslouchá Krokodýl. Majka píše, že by to chtělo něco letního, tak si dáme uzouny na Krokodýl právě teď. Tak pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo. Vy můžete volat 603 103 103. Krokodýl, hity na přání.

0: Krokodýl, hrajeme podle vás. Pěkné dopoledne. I na Vysočinu, do Velkého Meziříčí, tam poslouchá Pavel. Pavle, pěkný den.
1: Tady Pavel Janča z Velkého Meziříčí, spečovatelského ústavu, který bych chtěl zahrát všem se svíčkám, které dneska slouží i neslouží, který ho naspečujou. Potom bych chtěl zahrát samozřejmě manželům Líškovým, který mě dneska zase zachránili, že jsem nemusel ty 2 kilometry pěšky s nákupem. A potom bych chtěl zahrát do Sazomína, Marcelce a Zuzance.
0: Rádi zahrajeme, Pavle, i pro Marcelku, i Zuzanku. Tady je Krokodýl, můžete volat studio 603 103 103, hity na přání. Eros Ramazzotti.

0: A teď už zdravíme jednoho z našich nejmenších posluchačů, Krokodýl, kdo tam? Haló?
1: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj Martine, kolik máš let?
1: 11.
0: Tak pojďme si zahrát, kde nás posloucháš?
1: V Radiměřicích.
0: Mhm, komu zahraješ?
1: Pavlovi Zrzánkovi k narozeninám a paní Ichbalové do komína. Mhm.
0: A bude to malý, malý šňapý krokodýl. Už ti to tam letí, ahoj.
1: Ahoj.

jeden malý šňapík krokodýl, jsme vaše rádio Krokodýl, hrajeme na přání, tak všem pracantům máme zahrát taky na hlavní nádraží přímo do trafiky, tam se poslouchá Krokodýl a Adel zvedne náladu. Nejenom pro Michala,

0: Vole Adel, Krokodýl, v hitech na přání budeme pokračovat.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
4: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže.

0: a hity na přání.
1: Jasně, že jo, krokodýláci, hrajeme podle vás. Jsme krokodýl, hity na přání. Kdo se dovolal? Haló?
2: Zoe.
1: Ahoj Zoe, odkud nám voláš?
2: No, jsme z Brna, ale jedeme na výlet.
1: No tak jo, co si pustíme? Pro koho?
2: No, Hollywood Hills od Sunrise Avenue.
1: Dobře, koho pozdravíš?
2: Mamku.
1: Už to letí, užijte si výlet. Ahoj, čau.
2: Papá, mějte se.
1: A vyvolejte studio Krokodýla 603 103 103. Já jsem Jirka, tohle je náš interaktivní pořad. Hity na přání na Krokodýlu.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Teď už jdeme do Brna, kdo pak se dovol kroku díl. Haló.
1: Dobrý den, Lucka.
0: Lucko, vítej. Tak Lucka Bílá je připravená. Koho pozdravíš ty?
1: Ano.
0: Jak to máš?
1: Já pozdravím všechny, kdo poslouchá pro dobrou náladu.
0: No tak jo, na zvednutí nálady. Právě teď Lucie Bílá, tak užij si víkend. Já s krokodýlem. Ahoj. Volejte, krokodýla 603 103 103. Hrajeme podle vás právě teď.

0: Tady jsou hity na přání Krokodýl. Vajkeros nám volá přímo, myslím, že z Pálavy nebo odkud, kde projíždí na kole Jižní Moravu nebo Vysočinu.
1: Zdar Jirko, máš pravdu. Zdar bajkeristi, tady bajker Zdenek ze Šepkovic, zrovna jsou na Bušovských jezerech, takže tím pádem pošleme písničku Janči Reitermanové na chatičku do Klentnice, Jani chystej na kávu, tak tam tež bratru Minaříku, do Strachotina Danu Blaškovi číslo sklepa 55, Pavlovi Janštovi do Mezříče, Jíce a Standovi do Rudíkova a ještě jednou Jíce a Mirkovi Šuhavovi k narozeninám.
0: Tak Kačem už to letí. Měj se krásně,
1: ahoj. A to
0: ahoj.
1: Jirko do rádia. Čau, čau.
0: Mluvíte, že se 300, 303 kroků dělá hity na přání.

Verunka z Líšně píše, že bych chtěla slyšet hitovku Na na na od Peggy Gold. Všem do auta, co jedou právě teď na nějaký ten výlet. Verče se chystá na Pálavu. Tak tam bude asi dneska hodně lidí. Už vám tam hrajeme Na na na. 600 303 krokodýl, jo?

0: Peggy Go na na na. Máme pozdravit taky všechny záchranáře Jihomoravského kraje. Pepa Outlí je do Vyškova základna, tam zdravíme. Marketka ta poslouchá pro změnu tady v Brně, tak na zvednutí nálady. No a my si vezmeme někoho do vysílání. Krokodýl, halo, kdo tam? Slyšíme se?
1: Dobrý den, tady Vaneska.
0: Ahoj Vanesko, jak se máš?
1: Dobré.
0: Dobré, co to znamená? Co chystáte na víkend?
1: Budeme odpočívat a pracovat na zahradě.
0: No tak jo. Co ti pustíme? Pro koho? No nejprve co? Co to bude?
1: Lady Gaga a Abrakadabra.
0: Aha, pro koho to bude?
1: Pro dědu Pepu.
0: Tak zdravíme dědečka a letí Abrakadabra. Ahoj.
1: Nashledanou.
0: Krokodýl. Hejte na přání 603 103 103. Tohle Lady Gaga právě teď.

0: Tohle na Krokodýl Lady Gaga, víkend, který začíná. Jirka s vámi, tak jaké máte plány na víkend, co?
1: Relaxovat, počívat, jít po práci po týdnu a chystat se na další týden.
2: Já jdu na chalupu, jedu tam s dítětem a s dědou, budu tam slavit narozeniny svoje.
3: Ještě sama nevím.
4: Podle počasí vám to říkám. Přijetě někam do přírody.
0: Počasí bude fantastické, věřím, že si ho užijete tento víkend s Krokodýlem, s vaším rádiem.

0: Stereofonik zpívají Hotel Mike doslova, ať máte krásný den. My vám to přejeme taky s krokodýlem. Jsme vaše rádio. 12. hodina se přibližuje, možná taky čas k obědu. My vám k tomu hrajeme. Čerstvé zprávy sleduje Petra. Víte, o čem budou?
1: Přeji hezký den. Řidiče v Brně čekají další dopravní omezení. Víc o nich už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. kále celo vie. Britney Spears. Budou mi raj. Vy neusínejte, máme 12. už se přibližuje.
3: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
4: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
3: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
4: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
3: nebo Bluetooth repráky.
4: Máme vše.
3: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
6: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
2: Rádio Krokodýl.
7: Rádio Krokodýl.
8: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
9: Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska skoro jasno. Teploty kolem 24 stupňů. Zítra bude úplně stejně.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče v Brně čekají od příštího týdne další dopravní omezení. V pondělí začne úprava křižovatky u čtvrté brány výstaviště v Křížkovského ulici. Vznikne tam kruhový objezd, který má zlepšit plynulost dopravy. První etapa potrvá do konce června a úplně uzavře spojku mezi Bauerovou a Křížkovského ulicí. Pacientek, kterým lékaři diagnostikují rakovinu během těhotenství, podle odborníků v poslední době přibývá. Přičítají to včasnější diagnostice i vyššímu věku rodiček. Onkologické onemocnění ale nemusí znamenat ukončení těhotenství. Na možnosti léčby i specializované péče upozorňuje projekt Expedice 2 životy. Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích 6 až 12 měsíců. Ve spojené zemi NATO teď slouží okolo 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu uvažoval americký prezident Donald Trump na začátku týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merce kvůli postoji k válce v Iránu. Na střídačku hokejistů Komety Brno se jako hlavní kouč vrací majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. 52-letý Zábranský vedl Kometu naposledy v roce 2021. Dvakrát tým dovedl k triumfu v extralize.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, v Řečkovicích u křižovatky s Černohorskou bourala dvě osobní auta. Dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, už máte naši jabku, nezapomeňte, každá 103. instalace vyhrává.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
0: Slyšíte to? Krásný víkend s krokodýlem, užívejte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde paní k lékaři. Jsem hrozně nevyspalá a unavená. No a co se stalo? Manžel je nemocný a já ho musím ve dne v noci hlídat. No tak proč mu nepořídíte ošetřovatelku? No právě proto pořídila, jenže ona je mladá a hezká a proto ho musím hlídat tuplem.
3: Je jaro, mějte se rádi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. My jsme vaše rádio. Rádio nejenom na víkend. Na zvednutí nálady, třeba i na cestu na nějaký výlet, k vaření a pokud zrovna usedáte k sobotnímu obědu, tak vám přejeme z krokodýla. Dobrou chuť, Jirka s vámi a tak je Miraj. Vedle tebe usínám.
1: Mám

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Jdeme do zoo. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Jaro je v naší zoologické zahradě v plném proudu a vítáme nová mláďata. Například u bizonu, ale také u velmi zajímavého jelena Milu. Mláďata hlásí i lišky polární a korzaci. A mláďata nesmíte minout ani u kapibar, kde jich je letos už 5 a velkou pozornost stále přitahuje i naše malá lvice narozená v loňském červenci. Pokud máte u sebe diář, tak si rozhodně zapište datumy 12. května, kdy tu bude další z pravidelných přednášek o biodiverzitě, tentokrát o netopírech. V sobotu 16. května nás pak čeká oblíbená brněnská muzejní noc a 30. května úplně v samotném závěru tohoto měsíce pak Mezinárodní den biodiverzity. Vše ale směřuje k datu 13. června, kdy v zoo otevřeme rozšířený výběh pro lední medvědy se dvěma novými členkami. Pro návštěvníky se také konečně otevře i celý návštěvnický okruh a bude u toho i HC Kometa Brno. Chystáme toho opravdu hodně, tak se za námi stavte. Máme otevřeno od 9 do 6 a nezapomeňte, že pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Jan Bedřich je pro vás zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Mistrovství České republiky závodů automobilů do vrchu Zámecký vrch Likvy Moly se koná 2. až 3. května v náměstí nad Oslavou. Tréninky od 8, závody v sobotu od 13 a v neděli od 10 hodin. Více jak 100 jezdců. Závody, na kterých nesmíte chybět.
5: Podpořil Kraj Vysočina a společnost Likvy Moly.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Non-stop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
10: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, to padlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
1: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá.

0: do tvý ruky.
1: A je to peněz jako želez. Krokodýláci v naší soutěži, kde hádáte, typujete, co je tajemný zvuk Radia Krokodýl, máme už více než 97 tisíc korun. Co za tyhle ty peníze pořídíte, tedy jestli to bude dovolená, nevím, třeba nová lednička, televize, cokoliv, tak to necháme na vás, protože tyhle ty peníze jsou připravené, ale jediná možnost, jak je vyhrát, je typnout si, co je záhadný zvuk. Dostanete ještě možnost vysoutěžit si tyto peníze.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 97 tisíc korun.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Yamaya, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
5: Jedu.
4: Hořák.
3: Zapínám.
4: Krájím.
5: Šlehám.
4: Sedím.
3: Strouhám.
5: Flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám.
4: Utírám.
3: Solím.
4: Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
0: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
6: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
7: Hůru Brno!
8: Zbrojovačky a zbrojováci. Šance Národní liga už sice zná svého vítěze, ale na Srbské nás čeká další fotbalové odpoledne. V sobotu 2. května od 17 hodin přivítáme Ústí nad Labem. Už v 15:30 otevíráme fanzónu plnou zábavy. Aktivity pro děti i dospělé. Skvělé jídlo i pohodová atmosféra. Přijďte si společně užít zápasový den v Šipex aréně. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás na Srbské.
6: Fandíme s vámi.
9: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 13. hodině hit za hitem. Hlavní hvězda zahraniční letošního majále jsou Rudimental. Tohle zazní po 13. na Krokodýl. Budou Unique 2. A nebo Tereza Mašková. Hity po 13. hodině na Krokodýlu.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Na jižní Moravě čekáme převážně skoro jasnou oblohu, teploty až kolem 25 stupňů. Podobně bude i v neděli.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Ještě dnes musí cestující počítat s výlukou tramvají 1 a 6 na ulici Lidické. Jednička jede v úseku Malinovského náměstí Kořískova, odklonem přes Konečného náměstí Technologický park a vozovnu Medlánky. Linka 6 je z Moravského náměstí odkloněna do smyčky Štefánikova čtvrť. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují linky X1 a X6. Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. Ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti a každodenně je pije asi čtvrtina z nich. Ruský prezident Vladimír Putin údajně osobně dohlíží na vývoj nových zbraní. Podle šéfa Ruské korporace pro atomovou energii Alexeje Lichačeva mají vznikat na základě nových fyzikálních principů. Odhalení přichází v době stále více se vyhrocující situace ve světě. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv nedávno přímo varoval před jadernou hrozbou. Údajně měl pohrozit reálnou možností jaderné apokalypsy. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z play-off NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující sedmý zápas si vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, dneska akorát pozor, v Řečkovicích u křižovatky s Černohorskou se řeší dopravní nehoda. No a jinak byste měli projet v celkem bez komplikací. Kdyby cokoliv, dejte vědět na linku řidičů.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi za mikrofonem, přeju krásné odpoledne. Sobota se nám vydařila, tak si užívejte tady v Brně a na celé jižní Moravě.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Lékař k pacientce. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jestli je váš muž pořád náměsíčný? Už ne. Vylečil se? Ne, spadl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Taylor Swift na kroku dílo. No a my už chystáme taky brněnský Majáles a hlavní zahraniční hvězdou bude DJ Rudimental, tak si ho pojďte vychutnat. No a pak se podíváme na ten Majáles, kde oslavíme 32. narozeniny krokodýla.

0: S rádiem Krokodýl.
1: Ano, krokodýláci, 8. května se potkáme na brněnském výstavišti. Už za týden oslavíme 32. narozeniny krokodýla. Těšte se na hvězdy jako David Koller, Kellyn, Ben Kristoval, Kontrafakt, Jiří Korn. Hlavní zahraniční hvězda DJs Rudimental, vstupenky na Brno Majáls.cz. Soutěžíme taky o WC budku rádia Krokodýl a dva VIP Gold vstupy. Co k tomu? Je potřeba nám vymyslet něco, co nikdo ještě nedělal. To znamená něco zajímavého, co jste schopni podstoupit pro to, abyste ty vstupenky a taky tu WC budku vyhráli. Napište nám to. Čím bláznivější nápad, tím lepší na studio@krokodil.cz. Ale pozor, co slíbíte, to budete muset taky realizovat.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.

0: XXXL Shopping Mania je v XXXLutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXXLutz, ten s tou červenou židlí.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže, pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
5: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Hitparáda Rádia Krokodýl TOP 50.
1: Představujeme vám tři největší hity podle vašich hlasů. Třetí místo Teddy Swims, Bad Dreams. Na druhém místě jsou Mirai. A jednička Ale Farben, Baby Goodbye.

0: Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio. Nezapomeňte, že nejlíp se stává s Krokodýlem. Poslouchejte naší ranní show To nejlepší po ránu.
1: To nejlepší po ránu.
2: Ahoj, já jsem Tonda.
3: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
2: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
3: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
2: a na procvičení brněnského Hantecu.
3: Také soutěžíme o prachy na ruku.
1: To nejlepší po ránu.
4: Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.
5: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
3: Dosežení. Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
8: Kdy?
3: Kdykoliv, záleží na domluvě.
8: Kde?
3: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou. Hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
8: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Karel Gott, Charlotte Ella Gottová, Srdce nehasnou. Chvíli před 14. hodinkou nám dohrává tento hit s vámi Janče Houbová a taky Peťa, která má aktuální zprávy, tak o čem pak budou.
1: Odpoledne ve zprávách se podíváme do jedné cukrárny, kde musí zákazníci platit za to, že jim umí sklenice, i o tom už za chvilku.
0: A teď už také pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou Rádio... sobotu zveme vás dnes do divadla. Operu Osud nabízí Janáčkovo divadlo v 18 hodin. Hru Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Inscenaci Hamlet nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. A hru Milion nabízí divadlo Bolka Polívky v 17 a ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 14. Baby Goodbye. Baby Goodbye. Novinka od Alfarben, k tomu taky Milli Vanilli. A z českých interpretů se můžete těšit na Veronu Hey Boy. Za pár vteřin je tu 14. hodina.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A teď už se také jdeme podívat na počasí. Převážně jasno, slunečno, krásné počasí nejen v Brně, ale na celé Jižní Moravě. Jak to vypadá s teplotami? Brno a Hodonín hlásí 25 stupňů Celsia, Břeclav 24, Vyškov a Znojmo 22 stupňů Celsia. Ono dnešní maxima podle meteorologů mají být 22 až 25 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Obyvatelé sídliště v Brněnské Bystrci trápí nedostatek parkovacích míst. Situaci navíc komplikují práce na prodloužení tramvajové trati na Kamechy. Projekt za téměř 2 miliardy korun začal loni v únoru a potrvá do konce příštího roku. Město teď hledá možnosti, jak výpadek parkování alespoň částečně nahradit. Na vysoké školy se hlásí silné ročníky. Počty přihlášek rekordně rostou. Největší zájem je o studium na lékařských, filozofických nebo pedagogických fakultách. Před 4 lety hlásily střední školy problémy s vysokým počtem uchazečů o studium. Teď se stejná generace hlásí na české univerzity, které potvrzují, že přijímají rekordní počty přihlášek na bakalářské a magisterské programy. Majitelka jedné cukrárny jižně od Vídně začala zákazníkům účtovat příplatek za to, že personál umyje použité nádobí. Sklenice nebo pohár vyjde na 17 korun za kus. Když si toho zákazníci všimli a stěžovali si, bylo jim řečeno, že jinak by pití dostali do papírového kelímku. Většina z nich uvedla, že v cukrárně byla naposledy. Českou hokejovou reprezentaci dnes čeká velmi těžká prověrka. Na českých hrách vyzvou Švédsko. Od 16 hodin se tak v Českých Budějovicích na turnaji Euro Hockey Tour utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finy 3-2. Švédové deklasovali Švýcary 8-1.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v Husovickém tunelu ve směru na Žabovřesky dávejte pozor na porouchané osobní auto. D1, 172. kilometr ve směru na Brno, tady pozor taktéž na porouchané osobní auto na krajnici. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásné odpoledne, ladíte Krokodýla v sobotu 2. května, kdy svůj svátek slaví nositelé jména Zikmund, tak všechno nej. Za malou chvíli tipka můžete vyrazit, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Bumbálková se ptá syna. Tak povídej, co jsi se dneska naučil ve škole? Jak spát s otevřenýma očima?

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, a protože nás čeká krásné počasí nejen dnes, ale i zítra, tak si to říká o nějaký parádní výlet. Co třeba vyrazit na hrad Děvičky? Kdo jste příznivci historické romantiky, tak se rozhodně musíte vydat na hrad Děvičky, jehož zřícenina se tyčí na výrazném kopci v chráněné krajinné oblasti Pálava a tvoří výraznou dominantu krajiny. Je tudíž logické, že i výhled z hradu na okolní krajinu je čarokrásný. Pouze je třeba upozornit, že návštěva této památky je vykoupena poněkud náročnějším výstupem. Zřícenina gotického královského hradu Děvičky se nachází západně od obce Pavlov na Příkré ze tří stran nepřístupné skále asi 1 kilometr od nejvyššího vrchu Pálavy Děvína. Původní hrad byl postaven už v roce 1222, ale brzy na to byl koncem 13. století zničen. Před hradem stojí 3 skalní útesy, jsou to podle pověsti skamenělé dívky, odtud pochází i název hradu. V jedné z pověstí to byla tatarská princezna a její družky, v jiné 3 dcery pána hradu Arnulfa, které chtěl zneuctít ďábelský Trabačio. V jiné opět 3 neposlušné zámecké dcery zaklaté svojí matkou. Za tichých nocí se prý od těchto kamenů ozývá tichý nářek. Tak záleží, kdy tam vyrazíte, každopádně můžete zvážit a vydat se na krásný hrad Děvičky.
0: Rádio Krokodýl. Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kapitán Demo, Zlatíčka, za malou chvíli Eva Max a Tiesto, Demoto a teď už také Komu krokodýl pomáhá, tak se na to pojďme podívat.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Krokodýláci už za míň jak týden 8. května se potkáme na brněnském výstavišti. Oslavíme 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu. Těšit se můžete na hvězdy jako Činasky, David Koller, Ben Kristoval, Mikolas Josef, Kontrafakt, Jirka Korn, Martina Pártlová, Vypsaná Fixa a pozor, hlavní zahraniční hvězda Rudimentla. Spoustu dalšího. O vstupenky soutěžíme v našem vysílání, ovšem pokud chcete mít jistotu, tak si pořiďte lístky už teď na www.brno.majales.cz. No a pozor, máme pro vás i něco opravdu VIP. U nás VIP totiž znamená velmi ideální posluchači. Hrajeme o 2 Gold VIP vstupy a k tomu o něco, co jen tak někdo nemá. A je to vlastní soukromá WC budka Rádia Krokodýl. Co pro

0: to musíte udělat, napište nám na studio@krokodil.cz, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit. Čím bláznivější, kreativnější nebo odvážnější nápad, tím líp. Ale pozor, co slíbíte, tak to pak budete muset opravdu dodržet. Tak nám určitě napište a vyhrávejte, pište, co budete dělat v ulicích Brna na studio@krokodil.cz. A samozřejmě nezapomeňte připsat i telefonní číslo na vás. No a my se těšíme.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Jamaja, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
3: Jedu.
2: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím,
2: strouhám,
4: flambuju.
1: Hasím.
2: Slejvám, utírám, solím. Pepřím.
1: Servíruju.
2: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Potřebujete pravidelný úklid za příznivé ceny a přitom opravdu kvalitně a profesionálně? LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří a open space, ale i komerčních prostor, ordinací a společných prostor bytových domů a za příznivé ceny. Nabídku vám uděláme na míru a úklid provedou naši opravdu prověření a vyškolení kvalitní pracovníci úklidu. LK Clean. Profesionální úklid v Brně. Více info a objednávky na telefonu 603 480 910 nebo lkcleanbrno@gmail.com.
7: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
8: Hůru Brno!
9: Zbrojováci, sezóna vrcholí. V sobotu 2. května od 17 hodin nás na Srbské čeká další domácí utkání. Do Brna dorazí Ústí nad Labem. Přijďte vytvořit atmosféru, která požene zbrojovku za výhrou a možná i za rekordem počtu získaných bodů. Nabitá fanzóna startuje už 15:30. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID na webu fczbrno.cz. Na viděnou v sobotu na Srbské.
7: Fandíme s vámi.
10: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
7: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Kylie Minogue, 14 hodin 50 minut, Krokodýl s vámi, Janča s vámi a teď už také Peťa Papančová a aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Přeji hezkou sobotu, březen a duben byly v Česku nejsušší za desítky let, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 15. hodině Jennifer Lopez, David Guetta. Devadesátky Love is all around. A z českých hitů Modrej dým. Patnáctá hodina je tady.
5: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Převážně jasno, slunečno nejen v Brně, ale na celé Jižní Moravě. Brno hlásí 25 stupňů Celsia, stejně tak Břeclav, Hodonín a Vyškov 23 stupňů, Znojmo 22 stupňů Celsia. Jasno nám vydrží až do večera, v noci teploty okolo 9 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Muzeum města Brna chce nad hlavním nádvořím Špilberku postavit trvalou prosklenou střechu za zhruba 80 až 100 milionů korun. Má umožnit víc kulturních akcí i za deště a oživit hrad. Památkáři jsou ale zatím rezervovaní a projekt dál posuzují. Skleněná konstrukce má stát na sloupech a překrýt většinu nádvoří. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa obešla schválení kongresem a povolila prodej zbraní v celkové hodnotě přibližně 179 miliard korun svým spojencům na Blízkém východě, včetně Izraele, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů. Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím a upustil od požadavku na přezkoumání prodeje kongresem. Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1-1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají 4bodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2-1 nad Českými Budějovicemi.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Ve Svitavách v Pražské ulici u Rybníka bouralo osobní auto s dodávkou. Nehoda je se zraněním, projedete ale s omezením. Na dálnici D1 230. km ve směru na Brno, tady pozor na porouchané osobní auto na krajnici, jinak vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Krásné odpoledne, Janče Houbová s vámi, no a za malou chvíli už se společně podíváme na lekci brněnského Hantecu. Bude tady Žanek Hlaváček a k tomu také pohled na Jižní Moravu, tak buďte s námi a teď už další parádní hity Krokodýla.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde chlapek do cukrárny a ptá se prodavačky, co je to za hnusný dorty? Co si to vůbec dovolujete, pít takovej humus?
3: Já pekla dorty, když vy jste ještě nebyl na světě.
2: No tak proč je prodáváte až teď?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Připravená lekce brněnského Hantecu na rádiu Krokodýla, společně s ní samozřejmě odborník na brněnskou řeč Honza Žanek Hlaváček. Tak Žany, vítej.
2: Zdar jak svíňa skrok z té debrecinky a kalohosci. Už jste někdy tlačili Grimlovo brzdu?
1: No a co to znamená? Tak to jsme se samozřejmě tradičně ptali i vás v ulicích, krokodýláci, co to je?
3: Kocovina.
4: Když je někdo brzda, tak jako je pomalej brzdí.
5: Veka?
3: Pomalej člověk.
5: Chleba. Tvrdý chleba.
6: Chleba.
1: Tak možná všechny ty odpovědi by dali tu jednu správnou. Co ty na to, Žanku?
2: Jestli jste tlačili Grimlovo brzdu, to znamená, že jste jedli tvrdý chleba. No žádná hitparáda. Tak ať se vám to dneska nestane a mějte betelý den.
1: Tolik Žanek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
7: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
8: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
7: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
8: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
7: nebo Bluetooth repráky.
8: Máme vše.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
10: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
0: Je dobré mít se s kým probouzet.
12: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Shania Twain na krokodýlu a teď už se také pojďme podívat na Jižní Moravu, kde jsou plazy na vrcholu své jarní aktivity. Třeba v Národním parku Podý se turisté mohou v těchto dnech potkat s ještěrkou zelenou nebo užovkou stromovou. Právě nejdelší tuzemský had na turistický ruch velmi doplácí. Desítky těchto chráněných živočichů přijedou cyklisté za jediný rok. Správci parku proto vyzývají cyklisty k větší opatrnosti. Tak buďte opatrní, dívejte se na plazy pod kolama. A teď už také tedy svým z Bad Dreams.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A teď už taky soutěž, ve které jsme rozdali téměř 3 miliony korun, ve které aktuálně soutěžíme o částku 98 tisíc 50 korun za uhodnutí našeho tajemného zvuku. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla Celine Dion a teď už také krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a na lince 603 103 103 první a nejrychlejší posluchačka a je to Jarka.
2: Ahoj, tady Jaruš ze Slavkova.
1: Jaro, zdravím tě do Slavkova. Soutěžíme o 98 050 korun za uhodnutí tohoto zvuku. A tvůj tip, co by to mohlo být, zní prosím jak?
2: Já si myslím, že by to mohlo být pilování nechtů.
1: Já typu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je tento typ správný, tak pojďme na to. Tak bohužel říká, že správný není.
2: Nevadí, tak možná příště, musím něco vymyslet novýho.
1: Tak doufám, že budeš mít aspoň krásný nechty a měj se krásně.
2: Ahoj.
1: Krokodýláce, vy nezoufejte, protože navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Non-stop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
1: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
2: Ano, slyšíte správně.
1: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
2: Žádné dlouhé čekání.
1: Profesionální montáž a rychlá realizace.
2: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
1: nebo telefon 724 100 122.
2: Klimatizace Břeclav.
1: Řešení proti letnímu horku.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
6: Dva! Nossa!

0: Krásné odpoledne s krokodýlem v sobotu 2. května, kdy svůj svátek slaví všichni Zikmundové, tak všechno nejlepší a nejkrásnější. Teď už také aktuální zprávy s Peťou, o čem budou.
1: Přeji hezký den, řidiče v Brně čekají další dopravní omezení, víc o nich už za chvilku.
0: A teď už také pozvánka, kam vyrazit s dětmi.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě. Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 16. hodině Taylor Swift. Millennium a Kurt Nielsen. A taky největší československý hit roku 2012, Ego žije Melen Raz.
4: Žije Melen Raz, právě tu a právě včera, slnko světí rovná koda, všetký z nás, tak se nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo...
0: 16. hodina je tady.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí naprosto nádherné, jasno, slunečno, nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Brno aktuálně 26 stupňů Celsia, Břeclav 25, Blansko 24 stupňů, Hodonín 23, Znojmo a Vyškov 22 stupňů Celsia. Jasno nám vydrží až do večera, v noci potom teploty okolo 9. No a kdyby vás zajímalo, jak to bude vypadat v neděli, tak podle meteorologů ještě lépe, jasno, slunečno a denní maxima mezi 23 až 26 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče v Brně čekají od příštího týdne další dopravní omezení. V pondělí začne úprava křižovatky u 4. brány výstaviště v Křížkovského ulici. Vznikne tam kruhový objezd, který má zlepšit plynulost dopravy. První etapa potrvá do konce června a úplně uzavře spojku mezi Bauerovou a Křížkovského ulicí. Pacientek, kterým lékaři diagnostikují rakovinu během těhotenství, podle odborníků v poslední době přibývá. Přičítají to včasnější diagnostice i vyššímu věku rodiček. Onkologické onemocnění ale nemusí znamenat ukončení těhotenství. Na možnosti léčby i specializované péče upozorňuje projekt Expedice 2 životy. Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích 6 až 12 měsíců. Ve spojené zemi NATO teď slouží okolo 35 000 amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu uvažoval americký prezident Donald Trump na začátku týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merce kvůli postoji k válce v Iránu. Na střídačku hokejistů Komety Brno se jako hlavní kouč vrací majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. 52-letý Zábranský vedl Kometu naposledy v roce 2021. Dvakrát tým dovedl k triumfu v extralize.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na silnici 381 u Přísnotic na Brněnsku je hlášena nehoda cyklisty, průjezd se zvýšenou opatrností, na místo aktuálně míří složky záchranného systému. Na Svitavsku v Lázech srazilo osobní auto Srnu, projedete s omezením. A ještě na nepříjemnost ve Svitavách v Pražské ulici u Rybníka bouralo osobní auto s dodávkou, nehoda je se zraněním, projedete s omezením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné sobotní odpoledne, Janče Houbová s vámi a po 16. hodině už se můžete těšit na další tipka můžete vyrazit a také vám prozradím, že do brněnských ulic nám vyjela májová šalina. Co to znamená, tak to prozradím za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rozhovor učitele a žáka. Proč jsi přišel pozdě do školy? No, protože jsem vyšel pozdě z domu. No a proč jsi nepřišel dřív? No, protože už bylo pozdě, abych vyšel dřív.

0: Cestovatel.
1: Krokodýláci, a jdeme na to, mám pro vás další tip, kam můžete ne dnes, ale celý víkend vyrazit. A já jsem milovník zřícenin, přiznám se, pokud jste i vy příznivci a milovníci zřícenin, tak pro vás mám jeden tip na jednu takovou nedaleko Brna. Na ostrhu nad řekou Svratkou se do dnešních dní zachovala snadno přístupná zřícenina hradu ze 14. století. První písemná zmínka o tomto hradu, o zřícenině Delečín, pochází z roku 1349, kdy je výslovně zmíněn mezi postoupeným majetkem. V pozdějších dobách obsadili hrad Lapkové, kteří ohrožovali široké okolí Delečína. Hrad byl nakonec roku 1519 pobořen. Po řece Svratce se klidně můžete dostat až na Žďársko, kde si můžete užít historickou romantiku na zřícenině hradu Delečín.
0: Rádio Krokodýl. Je dobré mít dobré přátele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Notoricky známý hit Poker Face od zpěvačky Lady Gaga, za malou chvíli George Michael a nebo taky Tina Turner a Kygo, a teď už komu krokodýl pomáhá?
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojmska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, jak dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a do brněnských ulic nám vyjela májová šalina. Dopravní podnik města Brna proměnil vůz číslo 1905 v pojízdnou galerii vzkazu od cestujících pro jejich blízké. Celkem na něm lidé najdou 49 různých pozdravů, vyznání i vtipných vět. Speciální šalinu můžete potkat, a to nejčastěji na linkách 2, 5, 6 a 9. Do výzvy se veřejnost zapojila během dubna a v provozu ji cestující budou potkávat do konce května, takže mějte oči na šťopkách a třeba uvidíte a svezete se krásnou májovou šalinou.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně.

0: a na jižní Moravě.
1: Halo, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
1: Ne, je to tajný.
3: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
1: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
2: Jdeme.
1: Jedu.
4: Hořák.
2: Zapínám. Krájím.
4: Šlehám.
2: Sedím.
4: Strouhám.
3: Flambuju. Hasím.
2: Slejvám.
4: Utírám.
2: Solím.
4: Pepřím.
3: Servíruju.
2: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
0: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.

0: XXL Shopping Mány je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: No Doubt, Don't Speak, chvíli před 17. hodinou s vámi Janča Houbová a taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy. Peti, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, v Brně je dnes výluka tramvají 1 a 6, i o tom už za chvilku.
0: A teď už také tipy, kam můžete vyrazit s krokodýlem.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Operu Osud nabízí Janáčkovo divadlo v 18 hodin. Hru Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Inscenaci Hamlet nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. A hru Milion nabízí divadlo Bolka Polívky v 17 a ve 20 hodin. Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 17. hodině Kesha Tic Tac. Devadesátá léta Dream. A český devadesátky Škvor, Síla starých vín. 17. hodina je tady.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brno a Jižní Morava stále hlásí jasno, slunečno a teploty velmi příjemné okolo 25 stupňů Celsia. Jasno nám vydrží až do večera, v noci teploty okolo 9 a v neděli to má být ještě krásnější, jasno, slunečno, denní maxima 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ještě dnes musí cestující počítat s výlukou tramvají 1 a 6 na ulici Lidické. Jednička jede v úseku Malinovského náměstí Kořískova, odklonem přes Konečného náměstí Technologický park a vozovnu Medlánky. Linka 6 je z Moravského náměstí odkloněna do smyčky Štefánikova čtvrť. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují linky X1 a X6. Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. Ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti a každodenně je pije asi čtvrtina z nich. Ruský prezident Vladimir Putin údajně osobně dohlíží na vývoj nových zbraní. Podle šéfa Ruské korporace pro atomovou energii Alexeje Lichačeva mají vznikat na základě nových fyzikálních principů. Odhalení přichází v době stále více se vyhrocující situace ve světě. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv nedávno přímo varoval před jadernou hrozbou. Údajně měl pohrozit reálnou možností jaderné apokalypsy. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z play-off NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující sedmý zápas se vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Brněnsku mezi Velkými Němčicemi a Vranovicemi srazilo osobní auto cyklistu. Nehoda je se zraněním, tak tam počítejte s omezením. D2, 3. kilometr ve směru na Brno od Bratislavy, tak tady bourali dva osobáky. Nehoda je taktéž se zraněním a kolona se zatím netvoří. Ve Znojmě v Rooseveltově ulici u křižovatky s Lužickou došlo ke střetu osobního auta s chodci. Nehoda se zraněním, projedete s omezením. Dále v Hodoníně na křižovatce ulic Brněnská a Žižková bouraly dvě osobní auta. Na Hodonínsku na výjezdu z Jarohněvic ve směru na Mutědice bouralo osobní auto do svodidel. Na místě zasahují záchranné složky a projedete s omezením. A ještě jedna nepříjemnost, D1 226. km ve směru na Vyškov, tady pozor na porouchané osobní auto. Je toho spoustu, krokodýláci, buďte na sebe opatrní, šťastnou a bezpečnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krásné sobotní odpoledne, ladíte Krokodýla, Janče Houbová s vámi, no a za malou chvíli už se můžete těšit na mého kolegu Jirku Wienera a od 18 hodin společně s Jirkou také na hitparádu Krokodýla top 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu pro tento týden, tak jsem zvědavá, co tam tentokrát bude. 17. hodinu nám startuje Calvin Harris.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek stojí na břehu rybníka, na krku provaz a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policista a povídá: člověče, stůjte, co blázníte? Co vás to napadlo? Když tam skočíte, budu muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme a v téhle zimě dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte, jděte domů a oběste se tam.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Jdeme do zoo. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Jaro je v naší zoologické zahradě v plném proudu a vítáme nová mláďata. Například u bizonů, ale také u velmi zajímavého jelena Milu. Mláďata hlásí i lišky polární a korzaci. A mláďata nesmíte minout ani u kapibar, kde jich je letos už 5 a velkou pozornost stále přitahuje i naše malá lvice narozená v loňském červenci. Pokud máte u sebe diář, tak si rozhodně zapište datumy 12. května, kdy tu bude další z pravidelných přednášek o biodiverzitě, tentokrát o netopírech. V sobotu 16. května nás pak čeká oblíbená brněnská muzejní noc a 30. května úplně v samotném závěru tohoto měsíce pak Mezinárodní den biodiverzity. Vše ale směřuje k datu 13. června, kdy v zoo otevřeme rozšířený výběh pro lední medvědy se dvěma novými členkami. Pro návštěvníky se také konečně otevře i celý návštěvnický okruh a bude u toho i HC Kometa Brno. Chystáme toho opravdu hodně, tak se za námi stavte. Máme otevřeno od 9 do 6 a nezapomeňte, že pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Jan Bedřich je pro vás zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: prachy do tvý ruky.
1: A je to peněz jako želez. Krokodýláci v naší soutěži, kde hádáte, typujete, co je tajemný zvuk Radia Krokodýl, máme už více než 97 tisíc korun. Co za tyhle ty peníze pořídíte, tedy jestli to bude dovolená, nevím, třeba nová lednička, televize, cokoliv, tak to necháme na vás, protože tyhle ty peníze jsou připravené, ale jediná možnost, jak je vyhrát, je typnout si, co je záhadný zvuk. Dostanete ještě možnost vysoutěžit si tyto peníze.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 97 tisíc korun.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Ne, je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Yamaya, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
5: Jedu.
3: Hořák. Zapínám. Krájím.
4: Šlehám.
3: Cedím.
4: Strouhám.
5: Flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Nonstop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
11: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
12: Ano!

0: Slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
1: Žádné dlouhé čekání.
0: Profesionální montáž a rychlá realizace.
1: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
0: nebo telefon 724 100 122.
1: Klimatizace Břeclav.
0: Řešení proti letnímu horku.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě. Permonium hlásí otevřeno. V zábavním parku s příběhem v Oslavanech u Brna vás čeká akční zábava plná dobrodružství, her a nevšedních zážitků. Interaktivní hra Magic Permon pro děti i dospělé s nástrahami oslavanských permonů, industriální lanové aktivity, menší děti si naopak užijí pohádkový příběh ztraceného permoníka. Zažijete společné dobrodružství pro rodiny s dětmi nebo akční partu kamarádů. Sezóna v Permoniu je již zahájena a otevřeno je i ve svátky. Více na permonium.cz.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.

0: Krokodýl. Hitparáda Rádia Krokodýl.
1: Je to tady Krokodýlancem, ano, přehlídka 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu, tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodýl.cz. Tak doufám, že jste se na 1. máje líbali. Teď vám máme pro vás další, tentokrát májové vydání Hitparády Krokodýla. Začínáme.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: roku díl tady vaše rádio. Tohle hitparáda top 50, hity třeba i na cestu z nějakého výletu, podobně jako to má Markétka, která jede zrovna do Vyškova, tak i pro ní Alex Voren na Krokodýl právě teď.
1: Hitparáda rádia Krokodýl, místo 48.

0: Sebastian Hledám krokodýl, tak zdravíme i Pepču ze záchranky ve Vyškově. I vás, co posloucháte. Heart, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ať ho máte.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Krokodýl, tady vaše rádio, ty největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko, tak jak hlasujete na www.krokodil.cz. Posílám Evu Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 40.

0: Na Krokodýl Ava Max, Krokodýl hitparáda top 50. Nezapomeňte nám zahlasovat na www.krokodil.cz hitparáda. Hitparáda. Tady je Mark Ember.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Posloucháte Kroku díla, tohle byl Mark Ember, no a další hit je tady taky pro Věrku, která nás poslouchá přímo v Třebíči na 101,7 FM.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: Alvaro Soler, tohle Krokodýl, vaše rádio. Díky, že posloucháte, hlasujete na www.krokodil.cz. Teď víc českých hitů, hudební tip od posluchačky Věrky, která nás poslouchá v Boskovicích, tak Xindl X, Puberťák.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: už jdete pro čerstvé pečivo,
1: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
0: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
1: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
0: nebo Bluetooth repráky.
1: Máme vše.
0: Nákupní centrum Královo pole, vaše pohodové nákupy.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
5: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12 z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12 a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
6: Dosažení. Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
7: Kdy?
6: Kdykoliv, záleží na domluvě.
7: Kde?
6: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou. Hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
7: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
8: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38.
9: Leon je tady, Krokodýl a Hitparáda, já jsem Mirka Vínár. Takhle pěkně vám hrajeme třeba i na cesty. Po D1 to už poslouchá pro změnu Pepča, který je poslouchá sobě řidič kamionu a brázdí zrovna teď jich Moravy. Tak ještě než najede na dálnici D2, tak pro něj Ečirena pro vás, co brázdíte ulice nebo jižní Moravu za volantem.
8: Rádio Krokodýl. Hit číslo 37.

0: Benson Boone, posloucháte Krokodýla, tohle je hitparáda Top 50, no a teď je velmi ambiciozní novinka. Novinka, kterou nám zaslal posluchač Víťa, který poslouchá v Řečkovicích. Jennifer Lopez a David Guetta na Krokodýlu právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 34. Novinka Rádia Krokodýl, Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight. Save me the night.
2: Loving.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 33. Novinka.

0: Tereza Mašková, náš příběh. Posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vínar. Dáváme šanci brněnským interpretům, tohle je Luci a Hangover. Pohled a také tip z Brna.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: takhle vám hraje krokodýl. Teď je hudební tip od posluchačky Veroniky, která nás poslouchá. V Novém Lískovci máme zahrát Bibi Rexu Faithless New Relation. Tak máte to tady. Novinka právě teď v našem vysílání.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27.

0: Tady je kroku díl, tohle vaše rádio. Máme zahrát taky všem záchranářům, co poslouchají tady v Brně. Te speciálně posádku na Ponavu. Posílám Coldplay, tak pěkný podvečer.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Krokodýl taky na všechny čerpací stanice, na sportovní se poslouchá Krokodýl pravidelně. I tam vás zdravíme, no a posíláme novinku So Good.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50, já jsem Mirka, no a teď Ray Dalton, Do It Again.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: Na Krokodýl Pink Runaway posloucháte Krokodýla Hit Parádu Top 50. Nezapomeňte zahlasovat na www.krokodil.cz.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Kroku dílno a rádio, které dává šanci brněnským a jihomoravským interpretům. Jirka a jen tak band na kroku dílo Láska za halíř. Postup. Teď místo 17. posílám vám novinku.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 17. místo. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a Jay Hart. Pride. Novinka.

0: Pride, krokodýl, tohle vaše rádio. Hitparáda Top 50, já jsem Jirka, no a teď místo 16. Lady Gaga a Abracadabra.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Poznali jste, myslím si, že nezaměnitelné hlasy Evy Farné a partičky Miraj. Posloucháte Krokodýla, tohle byla novinka pod názvem Vzpomeneš si. Krokodýl, hitparáda, teď Coldplay a Týny.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: Na kroku dělal Coldplay, týdne posloucháte Hit Parádu Top 50, teď místo 13. David Guetta, Sia, Beautiful People.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 13.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

0: Na kroku dílo hit, který se vám líbí, třeba i Verči, která nás poslouchá v Medlánkách, Poetika půlnoc. Teď místo 11. tady je Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

0: Taylor Swift, kroku dělat paráda top 50. Mirka máme pozdravit do Obřan, poslouchám na chatce, taky tam zdravíme. A posíláme Davida Getu, Alphaville, otvírák top 10 největších hitů.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max. Posloucháte Krokodýla, tohle hitparáda Top 50. Pokud jste se vrátili z nějakého výletu třeba z Kol po Pálavě, tak i pro vás hrajeme Italo Disco.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 9. místo.

0: disco. The Colors a Italo Disco na Kroku dělovit parádě Top 50. Nechte si chutnat hity třeba i k nějakému kafíčku právě teď. Bruno Mars a Rose.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 8.

0: Sweet Caroline, posloucháte Krokový díla hitparádu Top 50, no a teď 6 největších hitů. Naked.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Krokodýl, hitparáda top 50, do které můžete hlasovat na www.krokodil.cz. Pojďte do toho, vy hlasujete a my podle toho hrajeme. Tohle místo čtvrté, Miraj, Drahokami.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Na kroku jo, Mirai, drahokami, no a teď tři největší hity tohoto týdne. David Guetta, Teddy Swims, místo třetí.
2: Hit paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 3.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Na krokodýlo Krištof, život je krásný, no a to je číslo jedna pro tento týden. Tak, jak jste to odhlasovali na www.krokodýl.cz, jednoznačně jednička Krištof, život je krásný.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

0: prostor, joga a mão pra cima e balança.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Karol Puffy nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak kaž

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: s krokodýlem do pelíšku.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

nocovat a necháme čas kolem nás ubít.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Na ledně krokodýla si budeme užívat skvělé hity. Za chvíli jsou tu pro vás, teď jsou ale pro vás připravené bleskové reakce našich nejmenších posluchačů. V jedné z brněnských školek jsme se ptali Zlatíček, kdo je to Fiflena?
2: Fiflen to je takový chlap, který nerozumí otázka. To je taková stará paní, která se pořád maluje, říká někomu, ať jí to rychle donese a je na něho zlá. Může to být jméno. Fiflena je taková holka, která si vždycky maluje a taky se obléká.
1: Kdo je to Fiflena? Co myslíme? Tak naši nejmenší odpovídali, my děkujeme a teď už míříme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

Užíváte ty krokodýla, což je dobře. Jarek přeje krásný poslech. Přeji pohodovou jízdu všem řidičkám a řidičům a my se jdeme podívat na komplikace, které nás čekají vás, tedy hlavně řidiče, kteří jezdíte Brnem. Další dopravní komplikace jsou tu a začala nám přestavba frekventované křižovatky u čtvrté brány výstaviště v Křižkovského ulici, která se promění v okružní. Cílem je zlepšit plynulost dopravy, zejména během veletrhů, ale s tím se samozřejmě trošičku to tam teď zbrzdí. Tak pevné nervy, pohodu za volantem a užívejte hit za hitem.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.